0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Rádio Ena.
2: Poletie je
0: piknik, sladoled,
3: sonce pa pláža pa počitance
0: in več dobre glasbe.
1: Rádio Ena. Več poletie.